prosím kričať, si taká strašne mladá, a ja som mal dávno 30. Starý chlap má všetko.

si do nebes, k divokým kachnám volám přes vrátka. Skřivan, ať zanechá mě blízko hvězd a straky odnesu má zrcátka. Neste mě, neste ptáci do nebes, divokým kachnám čechrám peřinky. Přes moře žluté přejdu lila vřes a straky odnesu mé hodinky. Ještě dnes, kam zas všichni jdou, za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je s medem, dokud dva jeden jsou. Neste mě, neste ptáci do nebes, netřeba na jich stačí polárka. Neste mě, neste ještě voní bez, tam, kde je Petřín a kde vikárka, cigárka. Kam zas všichni jdou, za kouskem nebe dojíš se chlebem a

a nebo stačí tam, kde nežárka. A jestli za nežárkou vzplane les, blafne i ve mně tahle stodola, všechno dokola. Neste mě, neste ptáci do nebes, divokým kachnám hážu přes vrátka. Skřivan, ať zanechá mě blízko hvězd, až straky odnesou má zrcátka, až těkne pes.